Našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi. Podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímají, a mlčeli o tom, co chtěli jsme znát. Slunce vstávalo a dívalo se okýnkem na podlahu. A ty jsi ztratila

jezdili jsme na černo, neplatili vstupný a koruny házeli do hracího automatu. Smáli jsme se lidem, co museli pořád chodit, a my jsme seděli s nohama na lavičce.

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky ve vaně.

Ve čtyřech případech z pěti zvládli by to její děti, v pátém zase my. Bezdětná táhne však od obce k

mámu. Kdyby smrtka měla mladý, zapomeňme na zásady, s kým by to bylo, s kým by to bylo. S kterým asi šťastným tátou, já bych nemohl se zubatou, ani za kilo, ani za kilo. Kdyby smrtka měla mladý, byl by náš svět ve všem všady nezávislý.

sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

Varšavou je klid a mír. Nad Koločavou

0: Rádio Folk. Plavba na folkové vlně.
1: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day.
2: Je krátce po třetí.
0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
3: Když Bůh je zná a vidíš, že může přání vyplnit, tak ty můžeš pomoct jiným, třeba jenom

Kousek mokr v botách, co dům dá, co dům dá. Dívám se na sebe zvenčí, jsem v čínským znamení pes a z toho.

vyvedla. Ztratíš klíče, když chceš domů jít. Ztratíš taky holku, kterou jsi chtěl vzít. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

kdo se podiví. Vlasy řídnou, občas bolí kříž. Zdá se ti, že už nic nezískáš a nic už nestratíš. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

řekneš si pak na co hlavu věšet jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít. Řekneš si pak na co hlavu věšet jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Přejem dobrý vítr lahvím trosečníkům,

0: Přejem klidný nebe s tělovavým chákům, ať silný křídla je zpátky donesou.
1: Tratím pevný mosty a volný tratě vlakům, pošťákům.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

Vlasy zválený dechem severních větrů a šedým prachem ztracených cest. Jen znamení v

sprečne tě. Stahujem zvonění a rychle za stůl, kde se nic nikdy nezmění. Lžíce talíř v něm jídlo, na jednom kopyto.

chvíli. Po slunci nejvíc zatoužíš, když přijdeš do díry. Říkají tomu suchary a je to nad kámen, zuby si na nich dočista, dočista už.

žili. Po slunci nejvíc zatoužíš, když přijdeš do díry. Sokolí hjustnu honem pryč, pryč, abys pospíchal, jinak tě zavřou na všechno.

jako ty mraky na své cestě spolu vzhůru za zázraky pak zvolna dolů. A kde je cíl za vlnou na moři, to jsou jen představy mé ženy Evy. A kde je cíl sedmero pohoří, sedmero řek,

ty kapky padající z nebe, dopadneme na zem pěkně vedle sebe. A kde je cíl za vlnou na moře, to jsou jen představy mé ženy Evy. A kde je cíl sedmero pohoří, sedmero řek, to nikdo neví. A kde je cíl za vlnou

to zpoždění ještě doženem. Teď sem, hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď? Takový koráb, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmě, je to tak. Jenomže já, hochu, já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce, ten 30-50. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 30-50, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 30-50 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Pro boha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš zdravý oči, když líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

bydlíš, kdekoliv si, bratr můj, do stejných plínek jsme pouštěli hovínka. Ať bydlíš, kdekoliv si, bratr můj, porubské dvory nás pojí jako vzpomínka.

0: je krátce po 16:15.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen s ním. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc.

0: povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.
1: Někdy chtějí slova, jindy zase čin.
0: A často nevědí, co chtějí, tak na tu lotérii připijím teď náhle.

když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semaforu u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi nebaví.

Pred domem dálnic do šarlatových stuch. Teď každý ráno umírá sen s mou slávou a zůstává nezaplacený duch. A život běží dál jako bílej kůl.

jsem kůži spálenou sluncem pouští, ve vlasech chmíří déšť a barvy duch, a cesty zpátky zmizely někde v houští. Těžko se smířím s tím, že už nejsem dobrodruh.

každý, kdo měl za ušima, z toho města dávno draka vzal. Fiesta už skončila a málo která z hospod jela dál. On náhle vešel do dveří a nikdo neví proč. Ze zdi bylo slyšet, jak tam vrtá červotoč. Víc neslyšel si ani muk, on stál v těch dveřích jak srdcovej kuk. Prošel kolem zrcadel a po chvíli zas rozšuměl se sám. Každý vrátil se k těm kecům, který vět než on nás upoutal. Měl asi nějaký spády, když se zdyšel ten zvuk. Sed k zrcadům si zády tenhle ten srdcovej kuk. Máli s kým dělat rády, a co bude dál, to nám bylo fuk. Vyhrála vzadu pokr, ale hra nějak ne a ne mít spát.

chtěl a pak to honil psům. A život šel, jak rozkazoval svým bodyguardům. A těch měl kolem sebe puk, tak jakou šanci měl srdcovej kuk. Rozmery se přičísla a přilepila pár falešnej řas. Kočár jí vez do města a nedá se říct, že by přišla včas. Ta bez koruny královna se provinila tím, že už pár minut tady na ní čekal velký džin, co koukal jak svošný suk, když na lili se smál srdcovej kuk. Ten ksicht jsem viděl v Mexiku, či někde v rámu na pojici stát. Říkal si v duchu velký Jim a srdcovej se nepřestával smát. Že Lily byla na kouky, to každý z nás tu znal. Však měla prsten od Jima, co vedle ní teď stál. A mrazivě si hryzal red, když srdcovej jim koukal do karet. Rosemary už unavilo předstírat, že její muž je Jim. Hodně svin se zkusila, i sebevraždy netají se tím. Teď hledá spásu v kajíšku, ať se jde bodnout Jim. Už její jako pelíšku, už do ní teče Jim. Že dneska bude krazišuk, že její karta je srdcovej kluk. Ještě vsadila, však bavila se zcela jinou hrou. Ten cizinec jí zajímal, a ne obrázky, co na kartách jsou. Jen ten srdcový junák, co jí dal do oka tik, nevšímal si soka a do šaty k ní vnik. A oběma pak byl fuk, že ve zdi bylo slyšet divnej zvuk. Pak náhle lampy pohasly a celý lokál zaplnil se tmou. Ten zvuk ve zdi neustával,

A naše kluky nabírali směr. Tam do chodby k šatnám, kde studeně cvak vetměr borver. U zdi se třásla rozmerí, po dveřích kouzal stín. Na země se převrátil, jak pytel se smetím. S tváří bílou jako mim, tam s nožem v zádech ležel velký Jim. Pak mrtvé ticho zavádlo a přestal vrtet i ten červotoč. Obu další dveře skončily už se svou prací, tak nebylo proč. Narvali prachy do pitů a šéf pak rukou kejv, když přesvědčil se, že perfektně vysmejčili safe. A jeli pod ten silnej buk, kde dal si s nima sraz srdcovej klub. Další den byl pro Rosemary, dá se říct, že výjimečně zlej. A když tam stála potoprátkou a soudce byl jakž tak střízlivý, držel předně doliční ten její dámský nůž. Jen otevřela rtěnku, dala si na rty růž. Neřekla k tomu ani ťuk. A kdo tu chyběl, byl srdcovej kluk. Každý, kdo měl za ušima, z toho města dávno draka vzal. Fiesta už skončila a málo která z hospod jela dál. Jen Lily sedí u sklenky a smyřuje se s tím, že nebude už pálenky platit velký Jim a zbavil by jí lásky muk, kdyby se vrátil ten srdcovej kluk. A zbavil by jí lásky mu, kdyby se vrátil ten srdcovej kluk.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Probuď se, člověče, otevři oči.

0: je krátce po páté.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

svět, Příboj směje všechny hříchy. Někdy stačí jen pár vět a lidi umřou smíchy. Hledám pravdu už pár let a prošel pro ní půlku světa. Včera mi řekl dět vše věd, že spravedl

Když se vody čeřily, to se pstruzy ženily. Dort ze pico z much paštiku, jedno hubky z chrostíků. Žiních nevěstu měl ploutnatu a se žábrama pihatu. Musej rychle, než je načapou.

0: Tata se chlubil věnem, 2+1 pod kořenem. Svět si ztratili už zábrany, přebrali kyslík, mleli žábrami. Ještě dneska někde líně plavou, pstruzy schovázanou hlavou. Vždyť vyřvávali do noce, v tom krkonožským potoce.
1: Asi táhle.

jsou zlétá do mraku. Ještě pořád touhu mám hledat tvé stopy, přiznává.

a mám divný vlasy. Víno není nic moc extra, ale ještě dá si. To by ona nemohla žít v takhle malém bytě. Neumí si představit mít

sluneční pod pažemi znoj. Nad kšticí se nese píseň ptačí, ku předu pudí teskný nepokoj. Hle, tri trampů tichem poru kráčí, rámních tíží půl tucet strun, jež se sou mrakem zavzní v různý tón. V šlépějích pegasů a hvitu tlapkých kun, kéž nevzejde

chval oblačný, blíž při zemi chlad. Prométea ku pomoci voláť. Zápalky zrosené oheň nechtí dát, lásko hřevná v srdce se jim vrať. Klíny jich tíží půl tucet strun a soumrakem lká jich luzný tón. V šlépějích pegasů a hvitu tlapkých kůn kéž nevzejde z

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Jedu busem, oproštěn od svých potřeb. Být spanilé ženy kolem dodávají na síle. Je modrý den, jedu na spolužáků v pohřeb. A paní vedle říká, tak na výlet. Vím to už od dob, co odešel táta, že není nad život

na svůj stav. Když se nad ránem smích a slzy mísí, 72 s vnukem vystoupat na Triglav, takovou dvojici si tam přece potkal kdysi.

klavin, tak mu si znal a tak si to vzal do hlavy. Nehrát ani v 90 na nebe a na peklo, stihnou dopsat paměti s názvem Toto ale uteklo.

Až jednou já budu v hlavní roli, ať je to jasná a živá oslava, ať se klidně i pláče, ať u toho srdce bolí, ale ať se v té síni pro Bůh něco dobrého podává. Pak na ty večírky, a to nemám strach, to je tak zřejmé, že se to musí stát. Budu už chodit jen

0: tak na výlet. Jo, paní, na výlet, na výlet, na výlet.
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

zpíval u dvora, výsadou zpěváků šašků, co sloužili k zábavě králi. Nestát před kdejakým písařem v haptáku a říkat králi, co jiní se báli.

Je to tak strašné, když umírají ti, co tak milujeme. Je to tak těžké, když nepřichází ti, co tak moc je chceme.

smířit se s tím, zapomeneme. Je to tak nečekané, když přijde velká voda a všechno ničí. Zráze na rybníku na mě řve hasič, chlape, je to v piči. Je to tak těžké přiznat si, že je to i naše chyba.

Je to tak překvapivé jednou si říct, no a je to tady. Za tímhle kopcem je ještě ten větší, ale já už nejsem mladý.

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Pasol Janko krávy, pasol Janko krávy, a kačenka pávy, a kačenka pávy. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Kača nemeškala, hned domů běžala, paní mámo, moje neštěstí se stalo. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Mama nemeškala, Janka svázat dala, dala mu domeček, nitranský zámeček. Dobře je ti, Janku, v tom nitranském zámku neořeš, nekopeš, jenom sedíš v chládku. Nežádej, má milá, takovej dobroty, abys měla nosit ze železa boty. Ze železa boty a na rukách pouta, nemyslí, má milá, že je to dobrota. Už Janička vedou přes nitranské pole, má ti na něj volá, vrať se srdce moje. A já se nevrátím, už jsem přikován, já už mě hrkaju poutečka po zemi.

Dálnice to je stoka z městských stok. Z lidí tam šelmy slyším jejich krok. Musí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pán Bůh a policajt tě opatruj. V půl třetí ráno vidím září hvězd. Divnou postavu kráčet prachem podél cest. Zamává na mě a já dávno vím, že ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká, dálnice to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tamhle u třech skal. Díky vám, pane, že jste mě kus vzal.

svou tvář ve tmě skrýval, jako by se bál. A já jenom zíval, myslel, jak bych spal.

a já ztratil dech. Já cítil, jak na mě dýchl druhej břeh. Měsíc roztříkl svou bledou zem.

chvíle, kdy kluci v duchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení jsou někde.

tak tiché amen. Tak tiché amen. Odpověď jako

Tomu chlapovi říkali šílený Bert, on plenil páry už pár let, slabost měl pro celý svět. Když osedlal Bony svou, Bony byla holka celá v chromu, řvala jako 10 000 hromů. A když na ní tenhle chlápek pekel, připadal ti jak pekelný anděl. Jednou si tenhle šílený Bert s nějakým blbcem na barset vedli tam řeči o mašinách a ten trouba mu na vonisách. Slovo dalo slovo a vypilo se dost, že si daj sprint jen tak pro radost od báru k lesu a ještě kus dál. A náš Bert si jako blázen smál, když naplno řvou železný koně, jako by zvavan král. Seš blíž k nebi a nohou v hrobě, tak přilož a jedeme dál. Od báru vylítly jak dvě rakety, pak přišla levá a štěrkek brikety, za štěrkem kamion přes cestu stál. No a Berto skrz něj prohnal, zbylo z nich málo zvolí, z Berta ten šofér si myslel, že je konec světa. Já

Tak teda, kdyby zvonil Perte přerazil židli, mohl tu s náma bejt, to vím. To, co z tebe zbylo, je na chodbě v kýbli. A kořalky je málo, abych zahnal splín. Když po tebou řvou železný koně, jako bys vabank hrál, seš blíž k nebi a nohou v rově, tak přilož a jedeme dál. Když naplno řvou železný koně, jako bys vabank hrál, seš blíž k nebi a nohou v rově, tak sakra přilož

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Kolik se nás skrývá v lidských sítích uvězněných, přesvědčených, že za zdí už nic není.

mistři, děkuji. Vidíte, tančí v rytmu vteřin šíleně, ministři válčí pod vlastním dohledem. Hej ty, zatím bez oslovy.

0: je země. Však to jsem netušil a je mi z toho marno, že smrt by měla přijít ke mně,
1: že já umřu.
0: A řekněte mi, co teď s tím
1: umřu.
0: Na to svůj

0: pyžamu, v divanu či ve vikvamu, možná vás teď zklamu, ale umřu, já umřu. Řekl jsem si, Pavle, nedělej si ostudu, seš dědek, tak počeli to sudu. A navlíkl jsem pletenou vestu, s taškou na kolečkách vyrazil k městu. S jednou babičkou jsem tvořil hezký tandem, čeká je na otvíračku před Kauflandem. A když jsem z něho za 2 hoďky vyšel ven, tak potkal jsem holku a řekl jsem jí dobrý den. A ona, ahoj.
1: Tak ty jsi nepřidal?
2: Ne.
1: Tobě to nechutnalo?
2: Chutnalo.
1: Kdyby ti chutnalo, dal bys si ještě?
2: Co na to říct?
1: Tak on si nepřidal. Jemu to nechutnalo? Kdyby mu chutnalo, přidal bys si?

Divadlo na malé oblasti zvláštní příběhy dává. Herci, publikum, všichni v jedné pasti, návštěva, žádná sláva.

blesku. Skončil další jímavý příběh, zhasněte sál. Program slibuje večer plný sál.

sedí. Proč to vypadá, že je něco špatně, proč jsou všichni tak bledí? Kdyby se tak dal život vrátit zpět, pokusil bych se lépe rozumět všemu, co jsem tak špatně chápal, tak málo znám. Za to všecko, co mám dnes na triku, omlouvám se ctěnému publiku. Dopadlo to jinak, než jsem si představoval. Dopadlo to jinak.

0: to mi povídej.
1: To mi povídej, to mi povídej, to mi povídej.
0: To mi povídej.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Sedím u rozlitých hostů na vzduchu prázdnou lahví. S medouškem světobolu nahlí. Nálada se drolí, znuděná a krásná. Letěl jsem za tebou na rozvrzaném kole. Slova nikdy drhnou.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padá. Už i v iluzích se kradou.

jak schody vedou k parku. Zabavím tě magií a světly od oharků. Léčíme

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se všeru ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hrajeme?

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen a špičku dovnitř otočila ven a vzniklo

Tohle není žádný život, zkraťte mi ho, doktore. Tohle není žádný život, zkraťte mi ho, doktore. Vždycky, když si chci dát pivo, teče nosním otvorem. Kvůli tomu svému nosu jsem teď také bez ženy. Kvůli tomu svému nosu jsem teď také bez ženy. Ach, kolikrát já měl ho dosud mezi dveřmi přivřený. Když nos doktor uřezával, hrdině si počínal. Když nos doktor uřezával, hrdině si počínal. Radoval se třikrát sláva, nový život začíná. Ale že chtěl domů dát se, jak byl zvyklý za nosem. Ale že chtěl domů dát se, jak byl zvyklý za nosem. Na nejbližší křižovatce skončil rovnou pod vozem.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
1: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day.
2: Kdyby v tu chvíli, kdy se vracíš domů, spadla sem puma z neutronu a pak se ti zapíchla rovnou před špičky. Věř mi, má milá, nepoškodila by ti ani ve tvářích dolíčky. Věř mi, má milá, nepoškodila by ti ani ve tvářích dolíčky. Máš totiž oči jak duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. V skleněných panenkách plamínky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled tak pálí. V skleněných panenkách plamínky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled, tvé oči jsou duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. A protože sklo není organická látka, je na tebe, kotě, neutronka krátká. Protože sklo není organická látka, je na tebe, kotě, neutronka krátká. Máš totiž tělo jak spálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů.

že porcelán není organická látka, je na tebe, kotě, neutronka krátka. Máš totiž srdce, jak ze švédské ocely, chladné a tvrdé, oh stainless steel. Já marně hledám to místo,

vždyť máš srdce, jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé, oustejle styl. Že ocel nespadá pod organické látky,

kdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den

spravedlivost. Někde v loutce voda pádí, kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvadl jen.

váha ještě stojí, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost pletu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu, co já vím. A vítr

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, hotel nad náměstím. Drak lítal u dveří sálu, na krku pletenou šálu. Dědové vše vědí okolo popelky, žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky luceren metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se ohýbá pro tučné spropitné a kdo mu proklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek. Rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu do ucha zaspíval.

dětí letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu doucha zaspíval.

0: Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpiv, abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám, než

měsíčníku. Ale pamatuju jenom tolik, že basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ňou mohl na posl-

do útoku. V okýnku orloje se loutky uklání, hokinář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.

Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu svléká, nesmí divit se, když ho nakonec sama uloví.

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezi tím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadá.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Bloudil ulicemi měst a nenašel nic, hoď bych stál. Mé tlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár

Jsem doufající slou, kolik očí se ve mně obrátí, ale ti ostatní, ti to uslyší. Kolik uší, kolik rukou, kolik uší, tolik pohody.

jsem tu na dvakrát a tak úslužné myšlenky teď zrovna mlčí. Kdo mlčí?

Kde je? Leží tam v oboře, nožky má nahoře, bojím se, bojím, že umře. Zas kousek blíž, zas kousek blíž, zas kousek blíž.

vždy to uslyším. Kolik uší, kolik uší, kolik rukou, tolik rukou, kolik uší, kolik uší, kolik pohody.

0: Jak jsem vyrost, už mě nežere, že nestihnu být správnej chlap. Totiž zasadit dům, slodit strom a syna postavit. Jsou i jiný hodnoty, například pětiletej rům, na nádrži chrom a cesta rovná jako nit.
1: K čemu realitní poradce, mý okna nemají rámy, zimy bejvaj krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká,

0: Jak jsem vyrost, už mě nebere, že nestihl být řádnej muž. Totiž nevěřit snů, vyznat se v tom a k věci hovořit. Jsou jiný hodně, například galaktický šum, jazz a Erich Fromm a pěkný cizí slovo.
1: K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

0: silné jim přeje štěstí.
1: Před malou chvíli bylo 11.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Vždyť je to jen automat, co nemá žádný přání, co to má vychování. A fungl novej, a fungl novej lak, a fungl novej, a fungl novej lak. Můžeš ho snadno rozbít, když do něj hodíš knoflík, přestane hrát. Můžeš ho snadno rozbít, když do něj hodíš knoflík, přestane hrát, přestane.

dospělej chlap, tak asi tak, jako dospělej chlap, asi tak, jako dospělej chlap. Dospělej.

Jo, v restauraci u Vávru. Tam se točí Gambrinus. Otevře se v 9 ráno, o půlnoci šlus. Z přeletů všech fernetů jsme dobře v komatu. A servírka Mariša nám sečte útratu. Než spočítám drobné na dýško, dám si ještě jednu kávu, Mariško. Šálek voní podivně, jak uleželá treska. A tak tam se je ta káva od žida či stezka. Neodpoví a dál dává židle nahoru. Stěžka supí jako horká pára z motoru.

Zakláním hlavu s očima k nebi. Po větru plavu, kam nikdy nevím. Neděle znuděně k večeru se sune a vítr hraje blues na jediné struně.

Blažená Marie, na rohu místní kaple, rozdává hostie, oplatky značky Wafle. A když je po kostele, spije se mešním vínem a každý bezdomovec

dveří, kdo konečně řekne, už bylo toho dost. Z pocitu marnosti tvrdý chléb nešetří a malý bojovník za víru na výsost.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

ďáblu jsem duši zaprůdal, na rozkaz jsem mordoval. Web jsem agent CIA, jsem nebezpečnej a ten zlej. Jsem zlej, jsem zlej, strašně, very zlej.

jsem zlej, jsem zlej, strašně velmi zlej. Čím víc jsem zlej, tím líp jsem placenej. Zlej, zlej, strašně velmi zlej. Čím víc jsem zlejší, tím líp jsem placenější. Vaha, vaha, na mě si dej vacha. Nebuď já, jsem strašně very, very příšerňácky. Strašný vác.

zas půjde slunce oblohou čistou, modrou. Vlaštovky se slétnou nad vodou.

nastal čas, jsem vyučená, vím, jak co dělat, co komu přisoudím, aby každý spravedlivě dostal ten svůj díl. Mám v ruce klas z každého zrna,

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kde vlastně jsi? Kde vlastně jsi? Ať jako stéblo trávy, anebo suchý list, dej mi moudrost, ať ve tvých vzkazech umím. Aspoň občas číst.

že by mě můj rozum zradil. V rozhovoru stejně chytrém setrval jsem se svým nitrem. Ježíš Kriste, nitro řekl.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

potěšit děti, jak získat jejich přízeň, čím zahnat nekonečnou.

jezevčíkem, to bych moc rád. Nemusel bych nikoho poslouchat, mohl bych vyvádět, co bych jen chtěl. Tu a tam bych ocasem zavrtěl, neuměl bych lehnit.

možnosti, v posteli můžete hryzat kosti, vyválet se.

0: této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Potkal jsem tě na náměstí, přálo mi trochu štěstí, do kašny ti spadla knížka a dík té náhodě. V románech se běžně stává, jak jsem tam postával, vytáhl ji a pak sušil v hospodě. Přestože písmenka ze tvé knížky obtiskla se na talířky,

bazilejské před čantánem modrý svět. Je slyšet hlasitý smích, občas klarinet. Jednu kabaretní umělkyni tam od vidění znám. Jo, je vážně pěkná a jmenuje se Marianne. Pro ní námořníci ještě v přístavu přichází jak o srdce, tak o hlavu. Zrychluje se tep i dech sochám všech svatých na mostech.

0: bazilejské před šantánem modrý svět. Je vidět lidi, ve vzduchu kouř z cigaret. Noc je ještě mladá, to bude zase flám, ostatně jako vždycky, když si vídem s Marian.
1: Před pár minutami bylo 15 hodin.

Rozběhni už, Frenku, tenhle starý stroj, cítím jeho sílu i tvůj nepokoj. Nastartuj už, Frenku, tuhle starou mašinu. Se dvoj

0: jestli nenaskočí Franku. Kašli na ní a pojď.
1: Kašli na ní a pojď.
0: Kašli na ní a pojď.

Leží a spí tam, slabouká, tichá, a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd. Kde zas bude tančit

0: hladně dá přednost každý planetě. Z balónu stromy jako drátky, nebe má mraky na háčku.
1: On dřív než slítne k milý zpátky, vybere každou zatáčku.
0: My si tu ale

Chtěl bych vědět, co z mých vět projde mi a co mine. Kdyby zítra skončil svět, to z nás nikdo nevidí, alespoň bych zjistil hned.

je po dešti složitě, žijem, žijem složitě, složitě, žijem, žijem složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, tak co se mu patřila, mě mlčky říká plak. Složitě žijem, žijem složitě, složitě žijem, žijem složitě.

vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě. Složitě. Žijem, žijem, složitě.

Marušce táhne na 14, ráda čte Filipa a Bravo a líbí se jí Michael Knight, chtěla by se s ním toulat travou. To její očím nečte nic, snad jenom čárky z pivních tácků a ze všech metod výchovných ovládá nadávky a facku. Maruško, skončila ti poklidná sezóna, čekají tě 4 roky pekla.

že jsem jí plácl přes zadek, proto jí přece neubude. Já chci mít doma pořádek, jak řeknu Hergot, taky bude. Proč se ta holka zamyká, má nějak roupy v osmý třídě, snad nestydí se potříká, takovejch ve vaně už jsem viděl. V košilce, která sluší ti, nejdeš spát, protože se stydíš, očím si klidně rozsvítí, černý klín přes tu látku vidí. Maruško, skončila ti poklidná sezóna, čekají tě 4 roky pekla.

tvoje klec, když okradou tě o soukromí, co ti chtějí vzít nakonec, až do čista tě zlomí. Jak jen to jde, tak utíct pryč, svěřit se náhle není komu, jako cejch pálí v ruce klíč, když po schodech se vracíš domů. V románech tam je čistý svět, tam nemají chlapi divný oči, s ale

0: dneska pěkný den.
1: Máme dneska pěkný den.

se mnou milá, přes tu dolinu uslyšíš o mě smutnou novinu. Na té dolině loučka zelená, nechoď tam Janko, zabijí tě tam, když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka a z těch kosteček bude zámeček, budou povídat, byl to syneček. Yeah.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

marně ptáš se, jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál. Pořád ještě něco chybí. Jenom blázen by to vzdal.

Setřu si jackpot z čela a vsadím do rulety. Nás čekají jiný světy, jak bys to nevěděla. Stačí jen 300 mega a sny se uspokojí, jak malý kostky lega se celý vesmír spojí. Budu milionář bohatej, milionář ve

filmu je nám 30, v ráji pod fíkovníkem, já chtěl bejt s bohatlíkem, a ty z bohatlice, číslo a další klapka, tu scénu vidím jasně, už kradu zlatý jabka, už budem

hledám dětský knížky o uctívačích Ginga, o džunglích od Kiplinga. Je lehký spadnout z výšky, když mapu kreslí Crusoe. Na kuchyňský lince nemelte s plnou pusou.

a jednu holou větu, co jsem ti dlouho neřekl.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. A donesu ti sladkou hrušku ze zámecka.

dnem, skončíme až zajtra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, vzkřísí tě jen synka.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho ho, ten kde nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

ho hodně smrad, ať se na hucom zvíží, ty najmout dám. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zvíží, ty najmout dám. Jo, ahoj!

zase v tom lítá, prázdný sny mám a trochu toužím, trochu toužím.

dopady bláznivých vlastních přání. Berou mi síly, když se ohlížím.

0: jak prase, jako svině nebo kanec. Přijďte matky s dětskama, lepší než Matěj Kopecký s těma svejma loutkama.
1: Pravste, to žádá.
0: Nelžu.

mince mi se plní klobouk, pokivují sousedé, takhle kvičet, chrochtat, mlaskat, to žádnej z nás nesvede. Dav ten jása, to jsou triky, hurá, sláva, to je on, hodí se do politiky, to bude náš šampion. Ale pozor, to je zrada.

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká, je to tvůj soused a ne ty. A tak jsem zůstal sám.

se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně co si vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají.

říčkanku, po proudu tečou rýmy a já ti šeptám do spánku, co sama voda napoví.

se mnou milá, přes tu dolinu uslyšíš o mě smutnou novinu. Na té dolině loučka zelená, nechoď tam Janko, zabijí tě tam. Když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka. A z těch kosteček bude zámeček, budou povídat, byl to syneček. Yeah.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým, nabroušeným, koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

a z tramvaje si benz dudou hledělo. Páni rodičové, co děláme, když v programu děti vynecháme, my budeme

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

hrsti perořízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu apeniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu Kolosea seděl v Skarose a netušil, že je volovinou hrát si s hořlavinou u latí. Vatra necti latě, bratranec ti latě vysušil. Domy plápolali, požár udolali.

Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Znaje našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec divoký.

hnamou věru, zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Na seznamce v internetu strnulé jsou tváře. Našla jsem tam chlápka z plovky,

Do řeky hodilo šedé vlasce se třpitkou, která podobá se lásce, a vlny notují v sevřeném útvaru prastarou pěšáckou okvítku o jaru.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: nechtěli.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Všem nám něco seberou, i když zaplatíme zvlášť. Snad nám to stálo za to, klid ztratit na duši. Jablko okusit, vědět a netušit. Jablko okusit, vědět a netušit. A každé poznání hned tesat do kamene. Pochyby ztrácí, kdo rukou chce se dotknout nebe. Vždyť touha má svůj čas, a co bolí, to sílí.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

když píseň narodí se, vždycky zdá se mi, že ty předešlé svou slávu přeskočí. Ale pak je všechno jinak,

Mám těch fotek na tisíc. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček a lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc, teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám, patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

vám vás, přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazní jen pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám vás,
0: přišel můj čas,
1: jen
0: spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlav a ve tváři vidím úsměv. Jsem bezejmenný dav.

klap. Pak hudba našich kalíšků, klapy, klap. To, jak popíjíme na vánočních hodech. Na vánočních hodech. Teplý krok, ten prima mok, ten dělá s lidmi divy, na to se mnozí diví. Teplý krok, ten prima mok,

podloubí pustý, kavárny hladový. Ani se neohlíd, nechal tě jít. Na krku křížek, kafe je medový.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

když zaslechl Donald Magalavry, se svými muži hned vystoupil na hory. To zmijí hnízdo on pořádně vyčistí, kdo měl být lovcem, teď stává se kořistí.

Večerem ohně se rozhoří, anglické oddíly v údolí táboří. Donald McGalavery na kopcích vyčkává, ten, kdo kraj zná.

kde bojovat s lotery a ničemi. Donald, kde bojovat se svými zbraněmi. Za krále Jakuba, za Skotsko bojuje, kdo zbraň

jsou holky barvy bronz a barvy pivní sír. Holky, co nosí vpředu nukleární zbraně, i holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky, holky, co celou noc dělají drahoty. A holky slepice jak z Krylovovy bajky, ale žádná, věř mi, neumí být náhodou.

sestrička, až ňadra poskočí a udělají ping. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu a holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každý úsměv světu a holky nenápadný jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdnej světlík. Ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru jsem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy, jen tak pro nic za nic. A holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý, jak ornela muty, královny krásy rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každý pytel z juty, ale žádná, věř mi,

této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

kde večer sestra Rosa brečí. Na starou boudu slunce zaklepe a vypráví, proč léto každoročně končí.

bezkrevnou nemocí. Víčka volají po spánku po půlnoci. Dosud nikdy dřív nebál se víc prázdných papírů.

0: mila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

když píseň narodí se, vždycky zdá se mi, že ty předešlé svou slávu přeskočí. Ale pak je všechno jinak, nic se nezmění, musím podívat se pravdě do očí.

Pádlem jen kmitne a převrátí loď, pak ječí jak staženej z kůže, že ty seš ta atrapa, ty seš ten cvok, co za každý cvak

už všechno, co jsi kdy měl rád, navždy zmizí, odejde, nezapomeň, smrtí to nekončí.

tak prostě běží a barví si vlasy. Jen na půdě občas, v truhle se starými dobrými časy.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Když farář rozvlekle hovoří o pekle, na mysli neklesám, nebudu v pekle sám.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám pevné alibi, lékařskou diagnózu. Ferrárním pyžamu, co sahá na kotníky, denně 5 oxazepamů a 4 skotský siky, na zahradě okopávám len a nemůžu ven. Včera jsem měl kázání v betlémské kapli, nadával jsem na pány, než mě chňapli. Zapálili hranici u mojí postele na naší světnici, bývá často

krabičky Vicky a jsem velice spokojen, že s nima nemusím ven. Zalezu na klozet, mušle je trůnem a jsem od A do Z Jordanem Brunem. Netřeba odvolat vyřčené názory, v nejhorším sestra zavolá nějaký doktory a dají mi meprobamat, dají mi meprobamat, dají mi meprobamat.

u Pelesti. Primář nás vesele pozdraví, poptá se na zdraví a přeje hodně štěstí. A já ve ranní pyžamu, co sahá na kotníky, do kávy si nalámu. Tři rohlíky a z okna koukám ven a taky někdy pleju len. Když si chci spravit náladu, nemě by nevrlo, rozložím svoji armádu u města Waterloo. A lumpa Anglána zničí má dělostřelba, bitva je vyhrána, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám dobré alibi, dementní diagnózu. Ha, ha!

Samá voda, samá voda. Můžeš to pustit z hlavy, když ti říkám, chci tě mít každou noc, která má ještě přijít. Přihořívá, přihořívá ten požár.

Malý princ šel zvěrokruhem, malý bůh už nebyl bohem, potkával tam ryby raky, anděl zbalil saky paky a vypadnul, odsaď vypadnul.

Čuje do mé hlavy, znásilňuje srdce moje, když i cit, co prý vše spraví, najednou už nebyl pojem, žije dál z tebe. Z jedněch věcí jsou hned věci dvoje, mám i halenku od kroje na veselku s andělským čertem, přes slova dotkl se recertem. A ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě, mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko, milu.

Neumřeme na marnosti, nezahynem na úbytě. Mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko, miluji tě láskou svou, takovou podivnou. Co nemá hnedka za zadkem kudlu, a tak spíš podobám se pudlu, zas chytím jen malou čudlu, než moje přízraky procitnou. A ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě. Mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko, miluji.

a všechno to začne znova. Nestojí to za ty nervy, jen tu vášeň k lidem nervy, neservíruj lidem červy, nenakládej do konzervy rysy mý s kyslými. Není pravda o vyhasnutých loučích, jsou jen smutná pole slunečnic, jako se hráč z rána v baru loučí se svou partií kuleční kulečnic. A ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě, mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko, miluji tě, žiješ dál a čím dál víc. Hamlet řve si slova, slova, slova, Havran mu do lebky klová a my čteme Platónova a všechno to začne znova. Čert sedí za sklenkou píva, že jsme blázni, podezřívá čas, který se divně dívá na kluka s kytarou, co zpívá má hasičák.

večer v stínu starých vrat mlha zvedá hosty z křesel. Ještě nevím, kdo je vrah.

vůně kouře, noční chlad, žlutý měsíc z lesa vzešel, staré víno, vlčí hlad.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

seznam. Výhry nebo časy zlý, sny příkoří, divoký jízdy až k nevěrám.

pořád cítím, máme si co říct, ať jsme kdekoliv, mezi svýma nebo v soukromí. Někde je tam pořád máma v těch nejpestřejších barvách, promítám ty epizody svý. Vím, že rychle stárnem,

dobře se mají, jak se jim vede. Jsou veselí, vážení, široko daleko v kraji a vždycky hezky

všichni jsme vlastně vrstevníci. A to některé jen se narodili, zabili.

se blíží první bouřka z jara. Přichází s půlnocí, když na půl oka spíš. Čáry se kříží a blesk a hrom a náraz. Ještě jsem neprocit, ty ještě netušíš. Když někdy pláčeš, že bojím se těch střepů, řeky.

zdá se mi, rozsypeš se mi na prach. Už domčí výtah z přízemí ty zvicovala za prach. Slova se valí jako příval, kytku beru do svých klap.

Tady jsme stáli před léty, jak v divadelním kusu. Čekal jsem já a také ty, že dám ti první pusu. Zase stojím u domovních dveří a jako tenkrát jsem trochu srab.

zmocněje. A nikde ani smítko naděje. Ve skříně jsem ti vzal svatý pektorál a kráčím tmavou chodbou bez zlosti.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

co by se vyvedla. Ztratíš klíče, když chceš domů jít. Ztratíš taky holku, kterou jsi chtěl vzít. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

kde kdo se podiví. Vlasy řídnou, občas bolí kříž. Zdá se ti, že už nic nezískáš a nic už nestratíš. Řekni si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

stál. Řekneš si pak na co hlavu věšet jenom klid, do nejbližší hospody a řádně se napít. Řekneš si pak na co hlavu věšet jenom klid, do nejbližší

kdybych uměl sám sobě si pískat, kdybych uměl zase vabank s láskou hrát, kdybych uměl spát.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

podzimní odpoledne. A místo letního už zas zimní čas. A žádná naděje, že se mlha zvedne. Nejen ta mlha venku, ale i ta v nás. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť,

přetočí. Najednou padla hrozná tma, jako když rázem svoukneš svíčku. I když jsme tady jenom sami dva, přesto tě nevidím, i když jsi v bílém tričku.

až jsem to všechno zpátky, jak ten čas před očí. Až se to všechno zpátky, jak ten čas přetečí.

žádná naděje, že chceš slyšet můj hlas. Prosím tě, rozsvěť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsvěť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsvěť, ať můžeme zas zhasnout, až se to všechno

0: až se to všechno zpátky jak ten čas.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

budou zas na duby hrát, když vlny se ženou. Vždyť vysoké sti kamene skrývají tajemné zahrady,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ani odpověď na zpověď neuslyšíš. Tvoje slova půlí srdce zase vedví, jeho arytmie ta je dávno pryč. Z rán ztratilo se tvoje, můj milý,

Zase hraješ svoji knoflíků válku, když se halenkou prodíráš ven a víš, zbylo dost otázek, co plní dno šálku. K snídani odpověď na spověď.

Potkal jsem září na rybách, už zamyká vůně léta. V parku z javorů listí smetá a smutně zívá na rozhlednách. Dostáje Václav stáda stách, čas je řabin a kdoulí. Ráno do mlhy den se choulí,

varhany v olivě pozbyly zvuku. Je mlha a ticho a nevidíš břeh a na místo mozku jenž vedl by ruku, jen pistole píší.

Dnes v noci zase nepůjdu spát, a když, tak někdy pozdě k ránu. To vždycky z října na listopad si moje můza sedne ku pianu. Tóny a verše, tichý prstoklad,

potom měsíc jedla knekebroty z tvarohé. Pro kluky z ulice byla vždycky opravdovou fámou.

rovnou na věc. Tak proč se se mnou nevyspíš, mistryně světa v kartách? A porvo

0: voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Šílenství je rozkoš. Teda včera tam ještě bylo, no.